chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Plásnivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: symbol 80. rokov. Ona sa inak v júli chystá na Slovensko, dnes má 64, tak možno spolu oslávime.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.